0: Na treťom mieste je v našom rebríčku Hana Zagorová s pesničkou Řeka zázraků. Ten text je naozaj pekný a pravdivý. O chvíľu pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým The Communards, alebo britské duo Jimmy Somerville a Richard Coles. 2. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věřím.